Pozadu nezůstala ani naše oblíbená Agáta Hanichová, která svůdně naaranžovala ramínka a pak se svěřila, že už zase není sama.

0: K nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Ale copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

places, hard to find. Been places, places, doors.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Music. First. Express FM.

0: jídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

6 minut po desáté, ladíte Express FM, já jsem Radek a Luborové mají svůj svátek, vy ostatní můžete oslavovat s nimi, anebo těch příležitostí, jak dnešní den si zpříjemnit nějakou oslavečkou, tak ty dodám jako tradičně už za pár minut. Před námi 4 společné hodiny, kdy budete částečně mít možnost ovlivnit playlist i vy prostřednictvím SMSek a vašich hudebních typů. Jinak krásnou malilinkou pršenou neděli ještě jednou. Teď už Marina and the Diamonds. Are you satisfied? Na Expressu.

0: Tahle zajímavá věc pochází z diskografie floridského umělce, který se říká Max Fry. Max Fry se přesně před rokem plus minus pár týdnů objevil ze svojí tehdejší čerstvou deskou v Praze v Krymské ulici, která včera zažila korzo nebývalých rozměrů. Tak v Krymské ulici najdete kafe v lese a Max Fry se po roce vrátí na stejné místo, protože to byl tehdy fenomenální úspěch. 18. říjen Max Fry, doplňovat ho budou ještě Computer Kill. Tohle je zatím asi jeho největší hit. Jmenuje se Zombie a vy jste ho poslouchali na Express FM ve čtvrt na 11.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kdyby byli stěhovací jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz
5: Stěhovací a vyklízecí služby. Music. First. Express FM.

Dopamin Chamber, tak se bude jmenovat nová deska téhle party Fontaine's DC, která pochází z Irska. Vyjde 16. října a o dvě neděle později se právě s novým materiálem Fontaine's DC, tedy 30. října, objeví ve Stově Žaté ve Fortuna. Hale, vůbec nevím, která to je, páč mění strašně rychle jména tady ty haly. Fontaine's DC, Marianne, teď už se pojďme podívat za Smith. There's a light that never goes out.

Těsně před půl jedenáctou dohrává Remedy Berlin Now. Ladíte Express FM a zmiňovala jsem možnost ovlivnit hudební selekci, kterou budete poslouchat prostřednictvím vašich hudebních typů, tak pokud máte po ruce telefon nebo jiný přístroj, kterým lze psát SMSky 602-604-903, to je číslo kam, tak můžete činit až do 14. hodiny. Telepop Music Breathe.

3:45, tohle je Burnt Talamanka, ať už to znamená cokoliv, tehle taneční kousek dohrává a před námi jiný taneční kousek, ale z jiného hudebního ranku. Podíváme se do Filadelfie, odtud pochází skvělá jazz hopová nebo jazz hip hopová parta The Roots. Roots uslibují 12 let novou desku, ano, ta poslední vyšla v roce 2014, já už se pomalu začínám zlobit, kde ta deska je. Poslední datum, nebo spíš termín, konec letošního roku, tak uvidíme. Tady je track Seat.

Tohle jsou tady Roots a Cody Chestnut jako host v tracku Seed. Questlove, bubeník a zakladatel téhle té filadelfské party kapely Roots, je nejenom skvělý bubeník, muzikant, herec, scénárista, producent, ale taky režisér. A já vám doporučím, když máme dneska venku tak, jak je, alespoň tady v Praze prší, tak Questlove natočil skvělý dokument, který se jmenuje Summer of Soul. Víc vám o něm říkat nebudu, najděte si ho. A taky Sly Lives o legendárním Sly Stoneovi. Tady ho máte. Sly and the Family Stone, Family Affair na Express FM.

Věděli jste, že v dnešní den, tedy 13. září, neděle 13. září, je krom jiného národním dnem buráků? Protože ne, protože vás zajímá, jaký další bizár připadá na dnešní den. Zůstaňte naladěni, já jsem Radek, zdravím vás ze Smíchovského expresu, zdravím vás do Brna, do Plzně, do Karlových Varů, Českých Budějovic, do Liberce, zkrátka všude, zdravím vás i do cizích zemí, do cizokrajinných zemí, kde nás posloucháte samozřejmě skrz internet, což jste už několikrát doložili. Jinak díky za vaše hudební tipy i za zprávy celkově a já vám budu dál vyhrávat podle vašeho hudebního vkusu. Glass Animals, Arlo Parks, Tangerine, parádní kousek na Expressu 8 minut po 11.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 z velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

Nebál bych se říct, že mladička Naya Archives navnímala, což je slovo, který k smrti nenávidím, takže jsem ho použil naposled, takže navnímala teď naposled to nejlepší z britské polámané scény, tedy drum and bassové a tak dále. Ostatně v tomhle tracku je to opravdu slyšet. Naya Archives a Georgia Smith tehle ten kousek zabalili do takového devadesátkovýho zvuku, ale je skvělý. Get Me Down. Ladíte Express 23 minut po 11. hodině, to znamená bude půl 12. Já jsem před chviličkou hodil do placu, že dnešní den, tedy 13. září, je mezinárodním dnem buráků. Pokud jste na buráky a ořechy obecně alergičtí, zapomeňte. Mám ale pro vás daleko příjemnější možná, pro někoho příjemnější možná ne dny. Mezinárodní den čokolády, tak to je fantazie, nemůže být lepšího dne. Pak tady máme národní den, kdy děti by měly vařit svým rodičům, což je taky prima. Pokud tedy jste natolik troufalí, že svoje děti pustíte do kuchyně, svěříte jim veškeré přístroje a špičaté předměty, které jsou s kuchyní spojené, máte pro dnešní den vyhráno. Blíží se oběd, já už bych je tam nahnal. No a pak tady máme dva skvělé dny, pod které se můžu podepsat. Dnes je mezinárodní den Roalda Dahla. Tenhle ten spisovatel napsal spoustu krásných knížek, některé byly i zfilmované. Já můžu vřele doporučit a na vrchol svého listu doporučení dát fantastický Pan Lišák. Pokud jste neviděli tehle animák, nebo ano, je to takový animák, tak pod ten se opravdu podepíšu. Moje děti ho úplně zbožňujou a jsem rád, že tomu tak je, protože to je fantastická věc. Fantastický Pan Lišák. Podívejte se, dohledejte si, ten film fakt stojí za to. No a nakonec tady máme den, který se týká pozitivity. Positive Thinking Day. Dneska myslete jenom pozitivně. Chápu, že při neděli, obzvlášť když venku prší, tak se jeden musí přemáhat, ale zkuste to. Já jsem zcela záměrně vybral tehle ten kousek od britské kapely Incognito. Single Where Do We Go From pochází z jejich desky Positivity. Nemáte zač. Ladíte Express FM a já vám přeju krásný poslech našeho rádia.

0: použila sample ze starých dobrých britských punkových Clash, aby dala dohromady její prvotinu, s kterou udělala velkou díru do světa. Paper Planes. 11 hodin, 38 minut, teď už skoro 39 minut. Pro puntičkáře to je aktuální čas z hudby. Vám pustím War on Drugs, Holding On, a taky zazní novinka. Někdejší Miley Cyrus. Teď už jenom Miley. Posloucháte Express.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba.

0: Novinka. Novinka. Express FM. Let's go.
1: Miley. Bass Persuades.

Tohle byla naše novinka. Miley Cyrus začala používat mononym jenom Miley. Zkrátka a dobře se odprostila od svého příjmení. Nevím, co to znamená. S tátou nemluví, s Billy Ray Cyrusem, tak je možný, že to má být nějaký message vůči rodině. No, každopádně jste poslouchali Best Persuades, což je track nazvaný podle LPčka, nebo LPčko podle tohohle tracku. Vyjde 18. září tohohle roku na Atlantic Records. Já mám pro vás teď zajímavou zprávu, která se týká hudebního filmu. Máme totiž v plném proudu festival, mezinárodní filmový festival v Torontu, a tam měl premiéru v pátek 11. září v tohle nechvalně proslulé datum dokument Black Sunflowers, který se taky týká jedné momentálně už skoro 5 let probíhající nechvalné vojenské operaci. Ano, jedná se o dokument, který se týká ukrajinské rejvové scény. To, že běží válka, neznamená, že se úplně zastavil život, i když asi si málo kdo z nás dokáže představit, co to musí pro obyvatele Ukrajiny asi znamenat na dennodenní bázi. Každopádně Black Sunflowers je dokument, na kterém se produkčně podílel, světe div se, majitel Oscara Sean Penn, který hodně často jezdí podporovat na Ukrajinu, a nejenom jí podporuje tím, že tam jezdí, ale samozřejmě se podílí i na bázi finanční pomoci. V tomhletom dokumentu zazní nejenom výpovědi ukrajinských raverů, DJů, producentů, ale na soundtracku se podíleli taková jména jako Fortet, Apex Twin a nebo Fred Again. Když jsem zmínil to poslední jméno nebo připomenul, pojďme se podívat na producenta, který se říká Fred Again. Tady je jeho kolaborace s Bextem Durym.

Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. 6 minut popoledně, pěkné popolední poobědí vám přeje tradičně v tento čas Radek. Až do 14. hodiny na tom nehodlám nic měnit a také na tom, že vám budu hrát samozřejmě muziku, která je tady na Expressu u nás na prvním místě, ať už nás posloucháte v jakémkoliv koutě našeho globu. Teď už Ellie Goulding, Black Prada Dress. Shodou okolností jsem dnes od hlavy až k patě taky v černém, jenom mi tam chybí ta Prada samozřejmě. Just as I was chasing freedom.

Tohle jsou dva borci skrývající se za svým AKN in Parallel. Pochází z britských ostrovů a inspirací pro jejich vlastní tvorbu jim bylo letité navštěvování různých festivalů a také poslouchání hudby v klubech Ministry of Sound, jejich tanečních kompilací a zkrátka dobře dělají to, na čem vyrostli. Fajn. In Parallel, Now It's Gone, 12.12, za okamžik Olivia Rodrigo a nebo kapela Cure na Express FM.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Music first.
7: Express FM.

Tohle byl Junior in Between Days. Po 16 letech předloni vyšla nová deska kapely Cure. Stalo se tak 1. listopadu 2024. Robert Smith a kapela slibovali do konce letošního roku ještě pokračovatelé té zmíněné desky, tak uvidíme, jak chlapci drží slovo. Thin Liquor a Hell Sleuth Edge of Forever právě teď na Expressu 12.21. 21 je aktuální čas.

0: tisíce.
1: Tohle producent, básník, skladatel a taky textař a bývalý DJ z Manchesteru, říká se Anthony Šmírek, což je vynikající jméno pro Brita, Šmírek. A vy posloucháte jeho single, který se jmenuje Yoga Teacher. Na svém kontě má zatím dvě velké desky, přičemž obě dvě vyšly v rozmezí 12 měsíců. Service Station and the End of the Universe loni a Decoding Birdsong letos. Teď už vám pustím váš hudební tip. Tady jsou Coldplay. Up and up.

Podle mě náhody neexistují, když tak jenom ve zcela ojedinělých případech. Narážím na fakt, že jsem si asi tak před 30 minutami na internetu samozřejmě koupil tričko s logem bristolské party Portishead. A podívám se, jestli mi náhodou nepřišla nějaká SMS-ka. A ihle, jeden z vás, Siro, píše, že dneska je počasí na Portishead. No tak s tím se samozřejmě nedá vůbec nic dělat. Ano, dneska je počasí na Portishead. Tak jak říkám, náhody neexistují. Pokud Portishead něčím netrpí, potom je to smysl na, pro nadprodukci, protože za posledních 30 let vydali 3 LPčka. Přičemž to nejčerstvější je z roku 2008. A my se na něj podíváme prostřednictvím tracku The Rip. Mimochodem ta deska se po Dummy Portishead jmenuje Third. 3/4 na 1 ladíte Express, tady jsou Portishead.

Stala byla Somber, My Body Isn't Ready, těsně před 13. hodinou na Express FM. Teď se podíváme za rodačkou z Melbourne, a sice za Courtney Barnett. Ta se 3.10. objeví v klubu Meat Factory, který najdeme na místě, který se momentálně mílovými kroky před očima mění k nepoznání, neboť tam vyrůstá v okolí Smíchovského vlakového nádraží úplně z Brusu nová rezidenční čtvrť. Courtney Barnett dorazí znovu deskou a vy si to zapište za uši, abyste to neprepásli a posléze nelitovali. Tohle je parádní kousek nazvaný Ride the List of Things to Look Forward to. Courtney Barnett na Expressu.

6:13, stále ladíte Express FM, za což jsme nesmírně rádi vděčni a odvděčíme se taky skvělou muzikou. Nejenom ta, která je naplánována, zazní, ale i tou, o kterou si napíšete prostřednictvím 602 604 903. Poslouchali jste Temple Trap River Psychology, teď už je v Key Twix Heart. Radek vám přeje krásné nedělní po

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Kolaborace mezi Chemical Brothers a Beckem Hansenem, neboli Beckem Wide Open. Beck vydá 18. září prostřednictvím značky Capitol Records už svoji 15. desku, která rozhodně nebude nepodobná té, která vyšla pod názvem Morning Face v roce 2014. A tudíž je o důvod víc, proč se na ní těšit. Steve Lacy, oh yeah, 13.18, ladíte Express.

S hudebními filmy se nám naštěstí zase roztrhl pytel. Nakonec do kina můžete chodit na Oasis. Taky příští týden, tuším, bude v kinech v IMAXu vidění film Budapešť, Queen v Budapešti, tedy celý živák. No a chystá se autobiografie One and Only Snoop Dogga. Nejčerstvější zpráva z castingu, z tábora castingu D'Angelo, tedy syn Angie Stone, bude hrát Notorious B.I.G. jsem si nemohl vzpomenout teď. Tady je Snoop Dogg, Cool na Expressu.

To je taky nesmrtelná záležitost tohle. Moloko, Time is Now, Roisin Murphy, ten hlas samozřejmě poznáváte. Roisin Murphy vystoupí v sobotu 17.10. v hlavním městě v Praze, a to v rámci Signál Festivalu, respektive v rámci afterparty, který se bude týkat Signál Festivalu. Signál Festival začíná 15. vyvrcholí 18. příštího měsíce a 3 hudební večery vám přinesou 3 hudební zážitky, kromě Roisin Murphy. Ještě Zon a taky Ryksop. Teď už se přesuneme do třetího světa s kapelou Third World, Now That We Found Love.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Express FM.

Vašopa Tejdl, kdy se zpíval je tři čtvrtě na jeseň, tak já říkám, a nebudu to zpívat, je tři čtvrtě na dvě, na 14. Radek se s vámi loučí, díky za váš čas, díky za vaše hudební tipy, za pozornost, za SMSky a tak dál. To, co posloucháte Express FM a to, co jste poslouchali, tak to jsem vám víceméně řekl, ale pokud byste to chtěli dohledat, náš playlist je k dispozici i zpětně k dohledání na webu expressfm.cz. Za okamžik Filmex, taky další hudba a já se zase ohlásím v 8 večer při s dalším vydáním Sunday Night Cream. Tenhle banger jsou Faithless Insomnia. Hezkou neděli, ahoj.

0: Express Filmex.
1: Znesvážení bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery. Spoustu kamer.

0: koncertních podí a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liema po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? A sense of what it meant to people. I heard you say there are no words, beautiful people.
0: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
2: Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
3: Express.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zemích
2: je
1: ochotnej
2: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Music. First. Express FM.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
1: Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
4: A pro co?
3: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
4: Jasně, co mi vybereš?
3: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2 plus 1 zdarma pro hezčí ráno.
5: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

0: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
4: A pro co?
3: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
4: Jasně, co mi vybereš?
3: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
5: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Express FM.

0: Stop. To nejlepší z Express FM.
1: Je to neděle, konec týdne, kdy vy se chystáte na to, co vás od pondělka čeká, tedy asi práce, a my naproti tomu koukáme na to, jaký tento týden byl, myslíme, jaká byla naše práce, myslíme hudebně, myslíme, jaký byl náš playlist, kdo je vlastně u nás na Express FM jedničku, neboli top. My si to shrneme do nejnovějšího vydání Express Top a nezapomeneme ani na novinky tohoto týdne. Je to jen pár dní, co se Miley Cyrus rozloučila se svým příjmením, a to proto, aby odstartovala svoji další etapu svého hudebního života. A hned na to přišla s novým singlem a informací o novém albu. To přijde 18. září a na něm spolupracovala s Grammy producentem Kidem Harpoonem nebo Michaelem Pollackem. Sice nepojede žádné turné, protože je to pro ní obtížná procedura, ale přece jen album bude propagovat dvoudenním vystoupení v Hollywood Bowl v Los Angeles, kde jí jako přeskokan bude americká kapela Model Actress, a to 16. a 18. října. Tady je novinka číslo 1. Miley, Bass Persuades.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.
3: Let's go.

0: tady bychom mohli říkat, a ti raději neposloucháte, aby byste si ji na Just pustili ještě třikrát. To je prostě metoda, která byla poprvé popsána na začátku 20. století Alfredem Adlerem a jmenuje se přesně jako tahle skladba Reverse Psychology. Na desítce to byly izraelsko-američtí Temper City. Druhá novinka je od zpěvačky, které se dostalo dobrého vychování na křesťanské škole a dobrého hudebního vzdělání na Berkeley. Jmenuje se Ash. A nejspíš, pokud ne jinak, jste ji zaznamenali v projektu bráchy Billie Eilish Finease The Favours. V září loňského roku vydali velmi sympatické debutové album The Dream a během práce na této desce se nakonec i vdala a to jí dalo myšlenku, že by se i soulově mohla emočně vyjádřit a tak 16. října jí vyjde čtvrté solové album The Girl of Your Dreams. Z něj je tu pilotní skladba Stop the Wedding.
1: Novinka Express Top.

0: Tahle skladba One Song Away From Crying je první ochutnávkou z druhého alba Rachel Chinoriri I Think I Spoke Too Soon. To bude venku 16. října a celé album je prý koncipováno jako jedna velká noc venku od začátku až do konce. Jako jeden dlouhý večírek plný různých verzí sama sebe. Rachel nejenže natáčela svoji albovou dvojku, ale navíc v poslední době také stihla podporovat na turné Sabrinu Carpenter nebo Florence and the Machine. To bylo 9. místo Express Top. Mezi novou hudbu jsme tento týden vpustili dívčí kapelu, která předskakovala minulý rok v listopadu ve velkém sále Lucerny Wolf Alice. Tehdy se nám představili naživo Florence Road a skvěle jim to šlapalo. Se singlem Hanging Out Dry se tehdy stali historicky první čistě ženskou irskou kapelou, jež dobila první místo v irských rádiích. Tato čtveřice vydala loni v létě svůj debutový mixtape s názvem Fall Back. Začátkem tohoto roku následovalo jejich EP Spring Forward. Nyní to jsou s odzkoušeným songem 7563, který pojednává o úzkosti, pocitu odcizení a ztracenosti během dospívání. Podle vyjádření kapely zachycuje zvláštní pocit, kdy se člověk stává cizincem sám sobě a snaží se z této noční můry probudit. A tady je novinka číslo 3, Florence Road.
1: Express Top.
2: Novinka.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
3: Na kráji zamíchej.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
8: A pro co?
7: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
8: Jasně, co mi vybereš?
7: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
9: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Osmé místo, bližší mágové Gorgon City a svým nezaměnitelným hlasem ho ozdobila zpěvačka Jem Cook. Skladba se jmenuje Oracle. Mimochodem tenhle track má tempo 137 úderů za minutu, což je pro kluky z Gorgon City tak trochu extrém, protože běžně produkují hudbu kolem 120 až 124 BPM. Sami se smíchem přiznali, že když tenhle track poprvé testovali na lidech na Open Party v Los Angeles, báli se, jestli to lidi na parketu udýchají. Předposlední novinku si vychutnáme pěkně s pohledem na své boty. Dive je americká showgazová skupina, kterou v roce 2011 v Brooklynu v New Yorku založil kytarista a zpěvák Zachary Cole Smith. Název původně zněl Dive podle písně od Nirvány, ale později byl změněn na Dive s dvěma I a bez E. O rok později přišla úspěšná první deska Ocean. Po úspěchu debutu procházela kapela turbulentním obdobím, které provázely osobní problémy frontmana, zejména jeho boj se závislostí na drogách a bulvární pozornost kvůli jeho vztahu s modelkou a zpěvačkou Sky Ferreira. Zásadní podíl na zvuku nového alba má britský hudební vizionář A.G. Cook, zakladatel vlivného labelu PC Music, známý produkcí pro Charlie XCX nebo Caroline Polaček. Vzhledem k tomu, že loni kapela přišla během požáru v Los Angeles prakticky všechno, tak jí pomohli fanoušci s penězi na novou aparaturu a nástroje a financím se věnuje i název ZIRP. Je zkratkou pro Zero Interest Rate Policy, ekonomická politika nulových úrokových sazeb. Album vyjde 30. října a tady je vzorek nazvaný KIT.
1: Novinka Expresso.

0: 3310 to není náhodné číslo, je to totiž narážka na legendární Nokia 3310. Telefon, co se proslavil tím, že se prakticky nedal rozbít. Písnička je zároveň úvodní skladbou z 6. alba Ghosts 100 Days of Mourning zpěváka Jimmyho T, které vyjde 9. října. A na produkci se tentokrát podílel i Damon Albarn z Blur. Jimmy T se prý s ním radil už při psaní svého 3. alba, kdy mu Albarn poradil, ať píše od srdce. Rada nad zlato. Pátou a poslední novinkou je single Trapped. Je to velmi úspěšný klubový track od německého DJ a producenta s aliasem Coulter. Dříve jste ho mohli slyšet a vidět jako Joko. Skladba Trapped vyšla v dubnu 2026 jako součást jeho 4písňového EPčka s názvem What Did You Come For? Single se stal obrovským klubovým hitem a dosáhl dokonce prvního místa v žánrovém žebříčku sekce Deep House na prestižní platformě Beatport. A že to skvěle šlape, se přesvědčíte právě teď.
1: Express Top. Novinka.

0: Toto byla poslední novinka týdne. Coulter a Trapped. A pokud vám ta melodie byla povědomá, pak se nemýlíte. Historie sahá do roku 1985, kdy song poprvé naspíval Colonel Abrams. A později se dočkal mnoha remixů a ten poslední právě dohrál. Šestá pozice patří londýnskému seskupení Jungle, které v červenci vydalo páté studiové album Sunshine a single Someday Somewhere. Podle samotné kapely je píseň o naději a o tom, že člověk má věřit v lepší zítřky. Tady je nakažlivá svojí pozitivitou šestá nejhranější skladba tohoto týdne.
1: Express Top na Expressu.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Express. Music first. Express FM. Posloucháte Express Top.
6: To nejlepší z Express FM.
5: Číslo 5.

0: Oh yeah! Tohle album vznikalo 4 roky a velkou část do Steeflay si nahrál v Paříži během období, kdy si dal pauzu od kávy a také od jointu a šel do studia s naprosto čistou hlavou. Mimochodem ve svých 28 letech má už na kontě 2 Grammy a 2 písničky s přes 1 miliardou streamů na Spotify. A to nemluvím o tom, že jako produční mozek stál i za tracky Kendricka Lamara nebo Solange. Steeflay si a 5. nejhranější skladba na Express FM. Minule byly Nothing But Thieves našimi premianty, ale jen týden bylo možné setrvat na prvním místě. My jim pak dali hybaj na 4 se singlem Baby Cool Evelyn.
1: Express Top.
2: Číslo 4.

0: Olivia Rodrigo říká, že je to její nejoblíbenější song z celého nového alba. A proč právě The Cure? Je to prý o tom, že když jste mladší, máte pocit, že láska vyřeší všechny vaše problémy a pak zjistíte, že některé věci si musíte vyřešit sami. A přesně tenhle moment Olivia v songu zachycuje. Takže The Cure není úplně návod na šťastnou lásku, spíš docela upřímné přiznání, že ani láska vlastně není žádný univerzální lék. To byla trojka playlistu Express FM. Dvojku mají Carlita a duo Sophie Tucker, s nimiž se dáváme na výlet po Manhattanu.
1: Express Stop. Číslo 2.

0: Posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Miley, Bass Pursuits. Ash, Stop the Wedding, novinka číslo 2. Florence Road, 7563, to je novinka číslo 3. Mezi novinkami máme i Dive a Single Kid.

0: a poslední novinkou byl Coulter Trapped. Aktuální 10. místo, to jsou Temper City a Reverse Psychology. 9. Rachel Chinoriri, One Song Away From Crying. Oracle, to jsou Gorgon City a Jim Cook a místo 8. Sedmičku má Jamie T a 33 desítka. Jungle, Someday Somewhere, místo 6. Na 5. je Steve Lacy a Oh Yeah. Minule první, dnes na 4. místě Nothing But Thieves a Baby Cool Evelyn. 3. Olivia Rodrigo, The Cure. A dvojku mají Carlita a Sophie Tucker, Manhattan.
1: Express Top. Top.
0: Jsme u prvního místa, které připadlo dublinským básníkům Fontaines DC. O nich jdou zvěsti, že mají na příští rok podepsané hlavní pódium festivalu Glastonbury. Ale krom toho všeho, kapela už zároveň oznámila obří koncerty na rok 2027. Včetně dvou domácích vystoupení na Slane Castle v Irsku, kam se vejde přes 80 tisíc lidí. To je pro ně vůbec největší headline show a po obrovské poptávce museli přidat dokonce druhý večer. Z nové desky je tu absolutní jednička Express FM. Fontaines DC, Marianne.
2: Toto je nejhranější

0: Express. Trendy Express.
1: Jak jste si užili prázdniny? Doufám, že báječně. Ano, pořad Trendy měl taky prázdniny. Ale jsme opět zpět, protože Trendy nespí. Podíváme se na to, jak to vypadá z Met Gala 2027, protože to je lehce v problémech. Metropolitní muzeum totiž musí najít nové téma výstavy. Podíváme se na to, proč aktuální trend gem maxingu je tak problematický a taky si samozřejmě řekneme, co to vůbec ten gem maxing je. Pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Met Gala na příští rok má problémy. Když jsem se dozvěděla, že to téma příští rok té výstavy v Metropolitním muzeu bude podsta Johnu Galliánovi, říkala jsem si, my už jsme oficiálně uncancelled. Nejsme. John Galliano patří k návrhářům, jejichž vliv na módu lze jen těžko přehlédnout. Zrušení jeho plánované retrospektivy teď znovu otevírá otázku, můžeme obdivovat dílo a zároveň nepřehlížet člověka, který za ním stojí. Odpověď je znovu nejasná. Záleží totiž, co je to za hříchy, co je to za člověka a kdo o jeho návratu rozhoduje. Kariéra Johna Galliana nabrala strmý pád v roce 2011. Na veřejnost se tehdy dostalo video z jedné pařížské kavárny, kde byl John Galliano pod vlivem a pronášel různé antisemitské výroky, chválil Hitlera, byla to tehdy hrůza. Dior návrháře okamžitě propustil, francouzský soud ho uznal vinným z veřejných urážek, založených na rase, náboženství či etnickém původu. Galliano se také léčil, věnoval se studiu, no a jestli se nepletu, tak se vlastně i během té své léčby a během té své, řekněme, nějaké jako společenské rehabilitace, setkával se zástupci židovské komunity. Omlouval se a tak dále, studoval antisemitismus a tak dále. Od roku 2014 už pracoval pro Maison Margiela, takže to nebylo jako, že on byl jako cancelled až doteď. Možná jste to nevěděli, říkali jste si, tak ten John Galliano celou dobu nic nedělal. Ne. On se tak jako vlastně docela rychle vrátil do světa módy. No a právě proto, že už 10 let pracoval pro Maison Margiela do roku 2024, si možná módní svět a taky Anna Wintour už mysleli, že se to jako přehnalo a že je v pořádku udělat takovýhle téma. No a i když údajně docházelo i k diskuzím s židovskou komunitou nejenom v New Yorku, která nebyla vyloženě proti té výstavě, jenom říkali, hele, pokud bude součástí i ta část o tom skandálu, nejenom, že ho budete chválit a bude to jako citlivě zpracovaný vůči jako naší komunitě, tak my jsme s tím v pohodě. Ale i přes veškerou snahu nakonec přišlo vyjádření, že výstava se ruší. Galliano v tom svém prohlášení uvedl, že si je nadále vědom bolesti, kterou svými někdejšími slovy způsobil a nechce, aby projekt přinesl další zranění nebo stal muzeum potlak. Co výstavu na jaře 2027 nahradí, Met zatím neoznámilo, no a my budeme tím pádem čekat, co nového stihnou připravit a jak se to samozřejmě potom odrazí také na tom Met Gala.
1: Trendy Express na Express FM.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Music. First. Express FM.

0: Další vydání pořadu Trendy přináší také další trend, no řekněme problematický, další trend maxing. Tentokrát je to gym maxing. Někdy se tomuhle trendu také říká whimsy maxing. O co jde? O kamínky. Lesklé, barevné, nalepovací, které lze nalepit na všechno, na nehty, na tvář, pleťové masky, sešity, láhve, sluchátka, notebooky, zápisníky, telefony i váš narozeninový dort. A s narozeninovým dortem tenhle trend vlastně taky souvisí. K masivnímu rozšíření tohoto trendu totiž výrazně přispěla oslava 29. narozenin americké modelky a influencerky Kylie Jenner, která v srpnu sdílela fotografie dortu a dalších dekorací, které byly pokryty právě barevnými nalepovacími ozdobami. Proč je tento trend tak problematický? No jde zkrátka o zbytečný jednorázový plastový odpad, který je těžce recyklovatelný a také stěžuje recyklování těch předmětů, na kterým jsou ty kamínky nalepeny. Dekorativní nalepovací kamínky jsou obvykle vyrobeny z akrylátu, polystyrénu nebo PVC. Rizikové jsou právě pro svou jednorázovost, materiál a také velikost a tvary, protože tyhle ty drobné plastové ozdoby mohou při mechanickém třídění na dotřiďovacích linkách propadávat síty a unikat do zbytkového odpadu, kde se postupem času mohou rozpadat na problematické mikroplasty. Takže než se pustíte do trendy oblepování věcí jednorázovými plasty, zamyslete se, zda to za to opravdu stojí.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express. Britská značka Dyson, kterou vede inovátor James Dyson, už dávno nedělá jenom vysavače, fény. Má samozřejmě ve svém portfoliu třeba sluchátka, lampy, no a nově taky docela, musím říct, podle mě kontroverzní kartáček na zuby, nebo kontroverzní, rozhodně to je něco, co budí vášně. Protože to není samozřejmě obyčejný kartáček na zuby. Jo, inovace se jmenuje Dyson Camera Jet a je to vlastně elektrický zubní kartáček, který má kameru a taky kombinuje kartáček se zubní sprchou. Odrazili se vlastně od toho, že oni dělali dlouhá léta výzkumy o tom, jak si lidé čistí zuby, co jim třeba na tom jako vadí, co je nebaví, a samozřejmě se dostali k takovému aktuálnímu problému, a to jsou mezizubní prostory. Používání mezizubních kartáčků, používání nití a tak dále. Je to taková jako nepohodlná, časově náročná činnost a hodně lidem se to nechce dělat. A tak si v Dysonu řekli, hele, a co kdyby to dělalo rovnou ten kartáček, že jako nemusím, že si vlastně čistím zuby, tam bude taková jako tady ta sprcha, takže mi to sem tam jako profoukne i ty mezizubní prostory a já nebudu muset po čištění ještě trávit další minuty tady s nití, něco si tady jako šuchtat. No a právě tohle všechno ten nový kartáček dělá. Co se mi zase líbí na tom Dysonu, jo? Jak je to zase celý promyšlený, protože už jsem viděla nějaký influencery na internetu, kteří si samozřejmě ten kartáček pořídili a hodnotí ho tam. Tak co je taková věc, aby vám fungovala ta kamera a aby vám samozřejmě jako správně taky fungovala ta sprška na ty mezizubní prostory, tak samozřejmě má to dokovací stanici, v té se to nabíjí, ale navíc se vám v téhletý dokovací stanici doplňuje do toho kartáčku speciální ústní voda, do té antigravitační nádržky, která nemoc pění, jo, takže si musíte k tomu kupovat tu vodu samozřejmě. Teď je otázka, bude vám to fungovat s nějakou jinou vodou než jejich. A do toho potřebujete pastu, která nepění, kterou si zase ty influenceři koupili, jakože to je jejich nějaká Dyson pasta, takže skvělý biznis, zase vy si nekoupíte jenom ten kartáček, ale oni předpokládají, že vám budou dodávat i ty čistící prostředky na vaše zuby. A musím říct, že většina lidí se vlastně vyděsila ve chvíli, takhle za prvý nikoho moc nebaví čistit si zuby a koukat na mobilu na svůj ústní dutinu. To teda bylo takový, z toho lidi byli hodně rozhozený. A potom samozřejmě lidi, kteří doma už podle mě mají vlastně tu sprchu na ty mezizubní prostory, vědí, že je s tím potřeba se trošku naučit, aby vám to stříkalo kam má a nestříkalo to všude, kam nemá, což je po celý koupelně. Takže většina lidí tady ještě dostávalo úplně jako vlastně šoky, když ono to totiž jako z ničeho nic prostě vystříklo a samozřejmě koupelna jako ve sprše, jo. Takže, ale ano, kartáček by měl být dostupný i u nás. Myslím si, že cena se bude pohybovat někde kolem 12-13 tisíc korun. Tak to je jenom takový jako nějaký první reakce na tenhle ten další virální produkt téhletý značky.
1: Trendy Express na Express FM.

0: jestli do těch aktuálních trendů patří nějaký virální produkt, tak je to určitě iPhone Duo. Apple po téměř dvou dekádách představil svou první skládačku s názvem iPhone Duo. Zařízení velikosti odpovídá si cestovnímu pasu, a to v případě teda, kdy je ve složeném stavu. Po otevření se vám zpřístupní 7,6-palcový vnitřní displej a konstrukce z titanu. Jinak ta využívá kloub, který vám právě umožňuje to otvírání. V tom kloubu je víc než 100 součástek a nějaká speciální úprava obrazovky, která vlastně minimalizuje ty odlesky a viditelnost toho místa, toho ohybu, kde se vám vlastně ten celý ten telefon a ten displej otvírá a zavírá. Rozhraní podporuje práci ve dvou aplikacích vedle sebe, nebo si můžete samozřejmě jako otevřít dvě okna stejné aplikace. Oni to tam třeba ukazují, jo, že můžete, já nevím, na jedné straně toho telefonu vlastně hrát nějakou hru a na druhé straně, nevím, třeba můžete koukat na video, jo, jak se ta hra hraje, třeba koukáte na nějaký návod, chcete si něco splnit. Nebo si můžete na jedné straně pustit Reelska, na druhý TikTok a už ten mozeček úplně si jako dodělat. Jinak vrací se tady taky Touch ID, to je integrovaný v jednom z těch bočních tlačících, a nebo samozřejmě si můžete otvírat svůj nový telefon třeba pomocí Apple Watch. Jinak se tam můžete zaregistrovat vlastně i víc prstů. Co se týká foťáků, protože toho se taky týká jedna podle mě z těch funkcí, kterou já si myslím, že možná má jako důvod, proč si koupit tenhle ten telefon. Tak co se týká foťáků, výbava zahrnuje 48 megapixelový hlavní snímač s podporou 4K videa při 120 snímcích za sekundu a potom je tam už jenom druhej, ano, jsou tam jenom dva, 48 megapixelový ultra širokouhlý fotoaparát a potom to má teda ještě FaceTime kameru skrytou pod tím vnitřním displejem. No a proč by se vám teda mohl hodit? Já jsem to říkala už v ranním vysílání, když jsme se bavili ve čtvrtek hnedko po tý keynote o tom, že vlastně je to podle mě pro páry, kdy ten jeden z toho páru chce neustále někde fotit. A vy jste potom celý nervózní, když mu vyfotíte těch 30 fotek, jestli si z toho nějakou hezkou vybere. Takže tady vlastně vy máte ten telefon rozevřený. Jo, za další, což je super, může to fungovat rovnou jako stojánek, takže se teda můžou i vyfotit sami, že si to někde jako opřou a vyfotí se. Ale vy vlastně fotíte je, takže vy se na tom velkým displeji koukáte, že jo, na ně, jak se fotí, ale oni, ten objekt toho fotografování, se vlastně na tom vnějším displeji vidí, takže má ten náhled, takže vám může říkat ještě trošku doprava, nahoru, oddal to, přibliž to, něco, tady se mi nelíbí, tohleto, zaměř se na tohle a je to prostě celý jednodušší, jo, a to si myslím, že je fajn. Jinak konstrukce spoléhá výhradně na technologii eSIM, zkrátka šetří místo, obsahuje tam hned dvě baterky, vlastně v každý půlce jedna a nějakým softwarovým systémovým řešením ona pracuje jako jedna. Zařízení nabízí až 24 hodin provozu při rovnoměrném používání obou displejů. Samozřejmě iPhone Duo, takhle ještě dostupné barvy, bílá, taková hodně tmavě modrá až do černa. V Česku začínáme na v podstatě 55 tisíc korunách, když by vám stačilo 256 giga. Kdybyste chtěli 2 tera, tak tam už jste myslím na 70 tisících. Předobjednávky začnou 16. října, no a do prodeje budou nový iPhony 23. října.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: No a zakončila bych to nějakou takovou, no, fashion, ale trošku jinak. Po dlouhých 33 letech si fanoušci české fotbalové reprezentace mohou obléknout dres jiné značky než Puma. Od chvíle, kdy kráčí český fotbal samostatně, stála Puma po našem boku. Byla to také německá značka, ano, s tou skákající kočkou ve znaku. Vlastně jsou to jako bratrský značky, ale já věřím, že příběh samozřejmě Pumy a Adidasu asi znáte, takže teď i u nás vítězí teda tři pruhy. Po 33 letech se však jako... Myslím si, že designově, co se jako tohodle týká, že zase až takový jako wow, to není, jo. Domácí jsou červené, venkovní jsou bílé, tak prostě máme toho hodně, jo, nový trenér, nový drezy. Barevně si myslím, že jde o takovou jako klasiku. Co se týká těch červených drezů, tak ty jsou vlastně s tím klasickým logem, jak tam máte vždycky to takovýho toho jako trouhelníku. To je myslím nějaká, oni tomu myslím říkají performance. Tyhle ty drezy jsou s tou technologií Climacool a tohleto. Bílý drezy mají na sobě logo Adidas Originals, to je taková ta korunka, taková ta květinka. Jsou z nějaký archivní edice Bring Back, tomu říkají. No a vzadu nechybí pod límečkem ještě nápis Hrdě po generace. Tváří kolekce se samozřejmě stali fotbaloví reprezentanti a reprezentantky a ze známých tváří také Kellyn, který je v Česku tváří Adidasu. Ostrá premiéra domácí sady proběhne 26. září. Češi v pražském Edenu budou bojovat s Chorvatskem a venkovní bílé pak národní tým oblékne 3. října na půdě Španělska v rámci takzvané Ligy národů. Což je trošku škoda, že to je všechno. Teda, co je trochu škoda, že to je všechno. Zatím žádný doplňky, žádný tepláky, mikiny, ponožky, čepice, šály a podobně. A vlastně ten design je taky takový basic, vychází z takový tý aktuální adidasový katalogový formule. Tak třeba příště, jo, stejně takhle. Já si myslím, že u český fotbalový repre je teď důležitější, aby něco hráli, že jo. A že se jim ty nový drezy snad nebudou trhat. Tak jak se líbí vám, klidně nám dejte vědět. No a to je z dnešních trendů všechno. Díky, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase příští týden, zase příští neděli v premiéře a v pondělní repríze. A samozřejmě, když budete chtít, dejte si také náš web expressfm.cz v sekci podcast, kde najdete i trendy. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

8 hodin je neděle večer, to znamená, že na Express FM začíná další vydání Sunday Night Cream. Zdraví vás Radek a já jsem se dneska nechal malinko inspirovat tím pochmurnějším, skoro už podzimním počasím. To znamená, že jsem dostal chuť na Jazz House. Ale nejenom ten zazní v následujících 2 hodinách, ale převážně budeme se věnovat jazz houseovému tempu míchaným právě s rytmy hodně basovými, smooth jazzovými a tak dále. Tohle budíš důkaz. Gabriela Two Cents, single nazvaný Beauty in Imperfection. Krásný poslech, ať už nás posloucháte kdekoliv, tohle je Sunday Night Cream.

Tohle byl Aquabasino, neboli Jason Nicholas Robertson, neboli Aquabasino, což je Scott, který vydává disky na labelu F Communication, který už leta letoucí patří francouzské megastar Laurentu Garnierovi. Po hříchu Aquabasino vydal jenom dvě desky, první v roce 2001 Beats and Bops, to znamená, že letos slaví čtvrtstoletí. Tahle deska je skvělá, mimochodem, dvojdeska je to. A o pět let později Ré de Paris v roce 2006. Tohle byl taky jeho starší kousek, nazvaný Welcome Home. Před námi ovšem věc z Brusu nová. Podíváme se na zakladatele kapely Incognito. Kapela Incognito začala svoji dráhu už někdy v roce 1990. Za ní stojí Bluey, kytarista, zpěvák a dvorní skladatel, který poslední dobou vydává hlavně solový materiál a nebrání se ani takovýmhle kouskům. Tady je Bluey a jeho letošní, vlastně týden starý track nazvaný Skint. Posloucháte Express FM, tohle je Sunday Night Cream.

Posloucháte Sunday Night Cream, dnešní den, 13. září, je krom jiného také dnem čokolády, tak skoro náhod tomu chtěla, že jsem sáhnul do svého archivu a vytáhnul single Dead by Chocolate, což je titulní záležitost z LPčka, které letos slaví 25 let a s kterým prorazila německá parta, která se říká The Fast Down Tempo jazzový ensemble, který ve svém repertoáru míchá latinu se soulem, s trip-hopem, z lounge music, a kteří několikrát byli ve Stověžete a před kterými jsem měl tu čest si zahrát. Tuším, že před asi 13 lety v Lucerna Music Baru. Tohle byl tedy jejich třetí dlouhohrající opus Dead by Chocolate. My se teď ale podíváme na zbrusu nový hudební materiál, který neobstaral nikdo jiný než muzikant, který se říká Bonobo. Bonobo nechal nás všechny, kdož jeho hudbu máme rádi, čekat na nový Matroš 4 roky. Naposled vydal desku Fragments, která je vynikající. No a letos tedy před týdnem, vlastně teď v pátek, co před týdnem, vydal tuhle desku Distance in Static a z ní posloucháte single Youth Fontaine. Jo a Bonobo, v únoru příštího roku tuším, že ve foru Karlín se objeví. Tak jo, tady je nový Bonobo v rámci Sunday Night Cream.

Tohle byl japonský můj oblíbený beatmaker DJ Mitsu The Beat, jeho čerstvá záležitost nazvaná Day Off, vystřídá jí druhá novinka a několikátá už v této hodině, kdy posloucháte na Express FM Sunday Night Cream. Teď už se podíváme za umělcem, který taky jako netrpí zrovna lenivostí, naopak řekl bych spíš, že jeho problém bude nadprodukce, což ale nic nemění na tom, že kvalitní nadprodukce. Jedná se o chlapíka, který si říká Mono Deluxe. Od roku 1994 hodně pracuje na elektronické scéně. Objevuje se na kompilacích vedle takových jmen jako Mouse T, taky Barbara Tuckle, Michael Weeks, ale najdeme ho i na nu jazzových a chilloutových kompilacích. Má svoji show na britských BBC, ať už je to šestka, trojka, anebo pětka, a jeho single letošní, teda čerstvý, týden starý, se jmenuje For What Else. Mimochodem Mono Deluxe vydal v loni 4 alba, jenom doplním tu nadprodukci. Tady je Mono Deluxe, For What Else na Express FM. Hladíte Sunday Night Cream s Radkem. Streets are wet with rain. Footsteps fade away. Moving through the quiet light.

Cream. Cream. Sunday Night Cream. Na 90,3 FM.

Dalším jménem, které neopomenu prakticky pokaždý v každém Sunday Night Cream zahrát, je DJ Kam. Francouzský producent, který vedle Daft Punk, Air a jiných se stará o povědomí francouzské elektronické scény. Jeho bočním projektem je DJ Kam Quartet. Pod něhož spadá tenhle ten track. Jmenuje se Lil Sunflower z roku 2017. Teď už mrkneme na parádní předělávku singlu Tears, který budete znát od Wu-Tang Clan. Nicméně cover verzi obstarali Ill Michaels Affair. Hladíte Sunday Night Cream.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hudba na prvním místě. Express FM. Máte to rádi tvrdý? Laďte každou středu Express Edge. Express Edge. Na Express FM.

Posloucháte Express FM, právě jsme se společně ocitli v další vysílací hodině našeho rádia a v druhé s podtitulem Sunday Night Cream. Já jsem Radek a jsem rád, že posloucháte i v tuto pozdní hodinu. Pro někoho pozdní, pro někoho vlastně vůbec. Začínám trackem Music and Wine, což je můj super ultra oblíbený kousek, který se od doby svého vzniku, tuším, že v roce 98, dočkal desítek a desítek různých remixů. Já jsem po jednom z nich sáhnul. Tohle je projekt Blue Six Music and Wine. Já vám přeju parádní večer při poslechu Expressu. Tohle je Sunday Night Cream.

Tohle byl Black Mighty Orchestra, single Ocean Beach. Kéžby, máme půlku září, na Ocean Beach se mnozí z nás podívají, uví kde. Na Sunday, na Express FM, ladíte Sunday Night Cream, před námi další muzika, která se bude týkat uplynulých desetiletí, ale taky současné hudební produkce. Jednou z nich je Tom Misch. Chlapík, který má rád folk, ale taky R&B a taky hip-hop. V tomhle tracku, který nese název Night Rider, se Tom Misch spojil mimo jiné s Freddie Gibbsem, což je jméno, které se objevilo na line-upu pro letošní hip-hop camp. Jak víme, tak to nedopadlo úplně nejlépe. Night Rider není skladba úplně nová, jedná se o single z jeho minulé desky, ale pokud se vám to Misch líbí, poprvé jste ho objevili, tak vám můžu doporučit Full Cycle, což je z Brusu nová deska, která vyšla na jaře letošního roku. Don't listen to what they say.

Nedílnou součástí skoro každého Sunday Night Cream je i klasický jazz. Tohle byl Yusef Latif, multiinstrumentalista, který se dožil neuvěřitelných 93 let až do roku 2013, kdy zemřel. Pořád jezdil na turné třeba s Cannonball Adderleym, Archie Sheepem nebo Donaldem Byrdem. Na jejich deskách se taky podílel tehle ten hráč na tenor saxofon a flétnu, což byly jeho dominantní nástroje. Rok 1972 a single nazvaný Nubian Lady. Jak jsem zmínil už jednou, nechám se často v té hudební selekci, kterou v rámci Creamu posloucháte, ovlivněte počasím a nebo tím, co mě čeká. Vzhledem k tomu, že mě za 14 dní čeká pěkný road trip po Itálii, tak jsem sáhnul po acid jazzovém triu, italském acid jazzovém triu, který se jmenuje Gazara. Tohle je single Sexuality. Posloucháte Sunday Night Cream.

Do you like jazz? Do you like jazz? Do you

Do you like jazz?

Projekt The Cool Balance a jako host Kevin Jost, co se produkce týká samozřejmě. Do You Like Jazz, tak se jmenuje. Kevin Jost je fantastický producent, on je schopný dělat od downtempa přes jazz klasický až po čistokrevnej deep house. Mimochodem, teď se podíváme na kompilaci, na které se Kevin Jost taky podílel. Ta kompilace je už asi 20 let stará, mám několik vydání s celkem 6 kousků, 6 dílů. Jmenuje se The Jazz House Independent a najdeme na ní i tenhle kousek By Our Side od projektu Funk Revenge.

Prvkama Encanto d'Amour. Máme tolik, kolik je, což znamená, že další premiérový díl Sunday Night Cream se přiblížil ku svému konci, nicméně, jak jste zvyklí, po 22. hodině až do půlnoci vás čeká repríza z dílu minulého, nebo repríza dílu minulého, ať jsem úplně pintlich. Díky za váš čas, díky za vaši pozornost a příští týden se budu zase těšit, co se týká téhleté hudební náplně, tady na tom rádiu, tedy za týden Sunday Night Cream s Radkem na Express FM. Posílám ještě United People of Zion featuring Roy Young, Danger in the City. Krásný zbytek neděle, ahoj.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Express FM.

Je neděle 8 večer, ladíte Sunday Night Cream, já jsem Radek a pojďme si to zase udělat hezký. Čekají nás dvě premiérové hodiny Sunday Night Cream, následovat budou dvě hodiny reprízy z minulé neděle. Dnešní vydání se bude týkat, nebo v dnešním vydání uslyšíte spoustu novinek, taky ale spoustu návratů do minulosti a pustíme si pár věcí, které vyšly posmrtně. Byť nejsem úplný příznivce posmrtných desek, tak přesto jsem dvě věci zařadil. Ale postupně. Tohle už je track Swing With This japonské dvojice Bread and Butter. Posloucháte Sunday Night Cream? Na Express FM. Hezký večer.

Tohle byl pohled na čerstvou, velmi čerstvou diskografii britské jazzové party Us Free. Tehle ten kousek vyšel v pátek a to pod názvem Have a Great Day. Teď se od téhle veselé záležitosti přesuneme ke cover verzi tracku Fragile, který kdysi naspívala Cassandra Dillson. Cassandra Dillson je dvojnásobná držitelka Grammy, jazzová zpěvačka, která míchala jazz s jinými styly dvakrát nebo třikrát se objevila v Praze a vůbec je to byla, bohužel, ceněná zpěvačka. V minulém čase o ní musíme mluvit od 1. září, kdy v 70 letech ve svém rodném Jacksonville Cassandra Dillson zemřela, tak pojďme si ji připomenout právě touhletou vynikající cover verzí Stingovýho tracku Fragile. Tohle už je Cassandra Dillson na Express FM.

Tohle byl kousek, který se jmenuje Yoga Bonito, na straně jedné Kvoli Black a na straně druhé jako host držitel Mercury Prize, chlapík, který se jmenuje KJ Radical. Teď je zamíříme za personou, která začínala svoji DJskou dráhu po různých malých barech, plážových klubech, aby to dotáhl později, to konkrétně v letošním lednu do slavné Royal Albert Hall. Tím umělcem není nikdo jiný než Brit Nightmares on Wax, který se předvedl 12. března v Royal Albert Hall, aby tam v jeden večer pustil svým příznivcům desku, která vyšla před 30 lety. Jeho milník v kariéře, deska Smoker's Delight, vznikla v roce 1996 a o 10 let později vydal další skvělou desku In a Space Out a Sound. Obě tyhle ty desky tam předvedl se symfonickým orchestrem. My se teď na tvorbu chlapíka Nightmares on Wax, producenta Nightmares on Wax podíváme, a to prostřednictvím nového singlu nazvaným You Wish. Ten singl samozřejmě není nový, ale vyšel v nové úpravě a ta úprava se jmenuje Abbey Road Fuzz Gospel Version. Pokud máte Nightmares on Wax v oblibě, tak jste určitě zaznamenali, že má venku desku, letošní desku, která se jmenuje In a Space Out a Dub. Tady už je Nightmares on Wax, You Wish, v rámci Sunday Night Cream.

Vítejte Express FM, tohle je Sunday Night Cream a já jsem Radek a doufám, že se cítíte pohodlně, co se mé dnešní hudební selekce týká. Před okamžikem dozněl single The Slums, 70-ková záležitost legendy Donnyho Hathawaye. Tohle, co posloucháte, to je Lala Hathaway. To příjmení není náhodné, je to dcera vynikajícího soulmana, který se svoji dceru moc neužil, protože zemřel, když Lole byly, tuším, že 4 roky. Teď už si pustíme Jilly from Philly, jak zní přezdívka skvělé neosoulové R&B zpěvačky Jill Scott. Jill Scott se letos ozvala novou deskou To Whom This May Concern, tak se jmenuje. A je skvělá. Je hodně hiphopová, což mě teda vůbec nevadí, ale je to fakt parádní deska. Jill Scott je zpěvačka spojená s filadelfskou hiphopovou scénou. Společně s kapelou Roots vystupovala mnohokrát s Erykou Badu a tak dále. Zkrátka jméno, které v rámci Sunday Night Cream není úplně neznámé. Tady je single, který jsem vybral vzhledem k tomu, že máme začátek školy a tehle ten kousek se jmenuje The Math. Tohle je Jill Scott. Hezký poslech Expressu.

Den Party, což je taková supergrupa tvořená teda s Martinem a Robertem Glasperem. U druhého jmenovaného se ještě chvilku zastavíme, a to v následujících několika minutách, konkrétně čtyřech. Robert Glasper se totiž stal hostem na desce Q-Theory Quantum Leap Volume 2, za kterou stojí někdejší člen a možná i současný člen Party. No, teď mi vypadla to jméno. Fugees. OK. Je neděle večer. Tu bych nechal stranou partu Fugees, protože i když se množí nějaké zprávy, že by se měly objevit, tak já tomu moc nevěřím, ale raději vám doporučím tu desku Q-Theory Quantum Leap Volume 2 Wyclef a Jeana. Ta deska je skvělá. Je to latino, jazzy, soul. Je úplně vlastně jsem z ní tak trošku jako perplex, takže vám pustím tracky hned dva. Tenhle, co posloucháte teď, se jmenuje Farafina, featuring Robert Glasper a taky jméno Elena Pinderhughes a Goodwin Lewis. Tohle je Wyclef Jean na Expressu v rámci Sunday Night Cream.

Tohle byl tedy ještě jednou pohled na novou desku Wyclefa Jeana a z ní single, nebo track, chcete-li, Lady Havana, featuring Theo Crocker. Teď se podíváme na chlapíka, který se vzhlédl v 60-kovém soulu, jmenuje se Leon Bridges, jméno určitě vám neznáme, i z běžného vysílání Express FM. Leon Bridges se tak dlouho potkával s partou, s triem Jungle na různých festivalech a tak dále, až se domluvili na tom, že dvě třetiny party Jungle se odhodlali produkovat novou desku Leona Bridgese. No a tady je výsledek. Posloucháte single All Day, All Night z jeho čerstvé záležitosti, která se jmenuje Happiness Anytime. Posloucháte Sunday Night Cream na Expressu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Hudba na prvním místě.

než čeká. V ní se podíváme na dva posmrtné tracky, o kterých jsem se zmínil před hodinou, ale taky nás čekají tři pekelně dlouhý singly a samozřejmě i pár novinek. A malinko uhneme k elektronice. To, co posloucháte pode mnou, to už je single Blessing, který nahrál Didier Stin, což je borec, který začal DJovat ve 14, později se nebránil 10-hodinovým DJským setům a jeho smysl pro harmonii a hudební vkus ho přivedli na stage a do studie společně s velkými jmény, ať už to byly Masterset Work a jiný. A třeba Rainer Triebe, což je zakladatel Triebe Tria, které skládá, vydává svoji hudbu na Compost Records. Mimochodem i na Compostu právě vyšla tahle věc Didier Stin na The Blessing v remixu Rainera Triebeho. Hezký poslech Expressu.

Cream. 90,3 FM.

Don't Look Any Further, klasika. Klasika, co se předělávek týká, protože tehle ten kousek se objevil už v tolika verzích, že je nejde spočítat. Ta nejnovější, kterou posloucháte pod názvem Don't Look Any Further, spadá do diskografie velkého jazzového jména zpěvačka Michelle Gocello, vydávající na Blue Note. Vydá za měsíc, za necelý měsíc novou desku, bude se jmenovat Synonym a na té desce se mihne celá řada jmen. Leanu Lava posloucháte v tracku Don't Look Any Further, dále na té desce třeba se jmenou Kid Power. Dnes se mnou zmíněný Robert Glasper, Chaka Khan, Liz Wright a celá řada dalších, včetně Anony, tanečního producentského projektu. Tohle už je Tandy Run Run, hladíte Express FM, konkrétně Sunday

Balloonerism, tak se jmenuje další posmrtná deska Maca Millera, který odešel na věčnost v roce 2018 k velké škodě hlavně jeho samozřejmě, ale i nás sobeckých posluchačů a fanoušků tohle talentovaného chlapíka, který si strašně ujel na drogách. Tohle byl kousek Friendly Hallucination. Před námi další velké jméno, který mám strašně rád, což vlastně ani nemusím doplňovat po každý, protože veškeré věci, které vám hraju, tak pochází od producentů, umělců, kapel, který mám strašně rád. Tohle je Little Louis Vega, jedna polovina Masters at Work, která se s tím nemaže a vydává poslední dobou jeden track za druhým. Tohle už je single A Mercy of Time, jeden z mnoha remixů tracku Mercy of Time. Hladíte Sunday Night Cream.

Tohle byl Hitboy, single Whatever You Want na jeho nové desce Hit Story, která vyšla před týdnem. Jako host jste možná poznali, skvělého klavíristu Johna Legenda. Pokud ne, tak teď už víte, že to byl John Legend. Ta deska je mimochodem skvělá, na ní najdeme třeba místo, která kromě Johna Legenda jako hosty Kida Cudiho, Big Sean, Two Chainz a spoustu dalších. Tohle už je takový moje guilty pleasure, musím říct. Totiž jedná se o španělskou zpěvačku Rebecu Mont. Ona ve většině svých textů používá témata ženského sebevědomí, sebelásky a tak dále a vnitřní síly, což je v pohodě. Její deska se jmenuje aktuální Nada Más Fuerte. Ale co je teda zajímavý, proč je to guilty pleasure? Protože veškeré ty její věci, jsem zjistil, zní úplně stejně. Takže pokud vás zajímá, jak zní zbytek diskografie Rebeky Mont, tak zní úplně stejně jako single Cuando Dios Era Mujer. Ladíte Sunday Night.

Tohle byl temný triky, který se letos ukázal v Praze. Tentokrát neukazoval jenom záda, jako tomu bylo při jeho minulých vystoupeních pražských. Triky letos vydal desku Different When It's Silent, která je jak jinak než vynikající. Pokud samozřejmě přistoupíme na hru, že máte Trikyho rádi bez jakýchkoliv podmínek a jiných kompromisů. Triky vydal mimochodem i v loni album, jmenuje se Out The Way a na něm spolupracoval s velkým objevem polské hudební scény. Ten objev se jmenuje Marta a já jsem ji tady už několikrát hrál, třeba minulý týden. No a když Triky, tak další věc musí být samozřejmě tato. Massive Attack, Sly, deska Protection a tenhle ten kousek odspívala Nicolette.

Tohle tady byly Massive Attack Sly na Express FM, kde ladíte Sunday Night Cream a kde došlo k tomu nejhoršímu v úvozovkách. I když vyšla deska Timeless, což je nová deska Prince, 10 let po jeho smrti se rozhodli správci jeho pozůstalosti vydat desku, která obsahuje 10 věcí a track How Come You Don't Call Me Anymore, živá verze, tuhletu desku uzavírá. Nejsem zastánce, jak jsem zmínil na začátku dnešního Creamu, úplně posmrtných věcí, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. Mimochodem, ta deska Timeless je skvělá. Ode mě je to úplně všechno, až na 2 věci od moderátor, která se jmenuje Lassent, a pak zazní aparát Hum of Maybe a toť vše. Pak repríza z minulé neděle a tu další neděli. Pokud se naladíte Express FM, tak tady zase budu já a se mnou moje hudební selekce pod názvem Sunday Night Cream. Krásný zbytek neděle. Loučí se Radek, ahoj.

feel that? Don't you feel that? You got any way to go tomorrow?

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
3: RegBity, záruka kvality.
4: Express.